0: C'est un extrait évidemment des Noces de Figaro Mozart. Si vous voulez danser, et José Vandamme était accompagné par l'Académie of Saint Martin in the Fields.
1: Lepší podívaná, nežli když se hezká pana zahledí tak zpříma do očí. V člověku se srdce splaší, věru div je nepostraší, že se mu snad láskou rozkočí.

celé české pany jsou jak obraz malovaný, člověk bije samou láskou sněd. Díky jejich slačí v skutku nad cukr i nad jablíčka, smrtelným je hříchem pohaně.

chodíte milá, srdce by snad rozdělila, každému by dala z něho půl. Proto už se mnohým říku, stejně jako do Perníku, do panenky české zakousnu.